0: capitoli. Mech, vidi kashi et pechli vau formou.
1: Namo drebne bis la te slunce plane svela se kvorsku všemu od věku. Přemocnou vůní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný stravuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se tříští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní boží bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí týž neblahý osud zánikem. Pramorské stěny, jepovité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neb existují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: pletu skrčen jeden. Zdá se, že ještě živ.
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrvavé.